0: bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: realizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.

0: bylo 7 hodin. Radio MB.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.
4: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.
5: Hey, I'm doing this like nobody's listening.

0: Tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
4: To už je stejně jedno, mizíme.
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: MB. MB. MB.

0: Radio MB.
1: Radio MB.
2: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: Pěkné úterý, na řadě jsou zprávy. Den zdraví a sociálních služeb proběhne už zítra tradičně na prostranství před obchodním centrem Bondy v Mladé Boleslavi a opět nabídne pestrý program pro všechny věkové skupiny. Hlavní myšlenkou celého dne je prevence a zdravý životní styl. Při případném prodeji pardubického výrobce výbušnin Explosia by hrála roli jenom cena. Tady je ministryně financí Alena Schillerová.
1: Z té Explosie nikdy stát jako takový nic nečerpal. Ona byla dlouhodobě nezajímavá ekonomicky. Teď samozřejmě je tady jiná situace. Je o ní obrovský zájem. Pokud by se měla prodat, já doufám, že ta válka brzo skončí, to si my přejeme všichni, a ta její cena zase bude klesat. Není to rozhodnuto, není to nic definitivního. Pokud by se to prodalo, prodalo by se to samozřejmě jedině podle ceny. Nic jenom nehraje roli. Ale znovu říkám, je to nějaká obchodní úvaha, jestli někdo tomuhle rozumí, tak je to Andrej Babiš.
2: Sport.
0: Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89% akcií Královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Schenk. Jediným většinovým vlastníkem bude miliardář Ondřej Tomek. Takové byly další úterní zprávy. Hezký slunečný den.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB.

0: ráno Petr Bende nám zpíval a poradil nám, abychom skočili do peřin. No, pokud dnes třeba někdo nemaká, tak může, no. Tak může ještě polehávat nebo se vrátit do postele. Já vám přeju samozřejmě hezké ráno, ale pokud dnes někam skočíme, tak to bude do vody. Je tu další krásný den.
1: Počasí.
0: Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná a nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 31 stupňů Celsia. Pořádně si to užijte.
2: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.radiofond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Tím?
0: Mnou byla porada.
1: To si seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Radio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Radio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Say, there's always two sides to every story.

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: bylo 9 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy na Rádio MB právě teď. Už tento pátek a sobotu se na Krásné Louce v Mladé Boleslavi uskuteční festival Bolka Fest. Nabídne 2 stage, DJ Šapito a vystoupení známých kapel jako například Škvor, Dimitri nebo Rybičky 48. Čekají vás 2 dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. V podstatě za zbytečnou považuje liberecký hejtman Martin Půta investici do záložního operačního centra zdravotnické záchranné služby, které liberecký kraj buduje v Jablonci nad Nisou. A tady jsou hejtmanova slova.
3: My jsme někde před 5 lety navrhovali ministerstvu zdravotnictví, jestli nechce změnit legislativu, protože my máme vlastně uloženo, že máme mít záložní systém v každém kraji. Když to vynásobíte, prostě principiálně 14x 70 milionů korun, který zaplatíte za software, který použijete v případě nějaký krizový situace na tom pracovišti A. My jsme navrhovali, jestli by nemohlo vzniknout záložní pracoviště jedno pro Čechy, jedno pro Moravu třeba, nebo tak, jak to má policie, která nemá záložní pracoviště a když nějaký je přetížený, tak to padá do těch sousedních krajů.
1: Sport.
2: Do Slávie má nakročeno 19-letý ukrajinský fotbalový brankář Nazar Domčák z týmu Karpaty Lvov. Na sociální síti X to uvedl italský novinář a specialista na fotbalové přestupy Fabrizio Romano. Podle něj Pražané zaplatí 5 milionů korun. Další zprávy jsou za námi. Přeji vám krásné úterý.
4: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

Fight Fred na rádiu MB začal dopolední rozjezd. Pusu jsme vám poslali tedy hned na úvod. Svátek slaví Filipové. Taky jim jedno hubana a hlavně přání všechno nejpánové. No a o čem bude řeč v dnešním dopoledním rozjezdu? Samozřejmě o hokeji. Jo, probereme i ten včerejšek. Prohráli jsme s Norskem 1-4. Cože? No jo, no, tak stane se. No a přestříleli nás, jestli jste na to náhodou nekoukali. Normálně byli lepší. Také si povíme o tom, že Rádio MB bude mít nový kabát, o tom už jsme vám říkali. Občas dostáváme na sociálních sítích nepříjemné zprávy. Také o tom si povíme, protože včera se v Mladé Boleslavi opět stal jeden velmi nepříjemný incident. No prostě informujeme, o čem je potřeba. I o tom si povíme mezi 9. a 12. hodinou. Samozřejmě se blíží Bolka Fest, takže se zaměříme na ten program, na to, jak se to všechno chystá. Všechno vám hezky pěkně povíme. Mezi 9. a 12. hodinou aktuálnější informace z Mladoboleslavska, ale i ze světa. Samozřejmě se můžete podívat i na náš web www.radiomb.cz, abyste byli v obraze. Teď zvedneme nájem, protože vlastně ceny rostou úplně všude. Těžké pokondr, hezké dopoledne.

5:18. Včera se to, přátelé, vůbec nepovedlo. Mám samozřejmě na mysli hokej, utkání Česko-Norsko. Boleli z toho normálně oči a Norové byli lepší. Přestříleli nás a zaslouženě vyhráli 4-1, co víc k tomu říct. No, naši zakončí vystoupení v základní skupině dnešním soubojem s Kanadou. Zápas tedy s jistým vítězem skupiny začne ve 20 hodin a 20 minut. Naši vlastně už budou vědět, zda ještě mohou bojovat o druhé místo. Na tom je po nečekané výhře tedy právě Norsko. Má 13 bodů a Norsko bude dnes ve 12 hodin a 20 minut hrát s Dánskem. Takže se dá předpokládat, podle předpokladů, že Norové vyhrají nad Dánskem a v tom večerním zápase vlastně už o nic nepůjde. No, Kanada první a my třetí. No, tak uvidíme, necháme se překvapit, třeba to bude nakonec ještě všechno jinak. Zápas Česko-Kanada dnes ve 20 hodin a 20 minut.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Gintokarp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Gintokarp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Gintokarp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: kurva, to je pařák.
1: No a to počkej odpoledne.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, také na Mladoboleslavsku už nám dělá společnost Sluníčko. Teploty teď kolem 22, odpolední maxima vyšplhají i přes 30 stupňů. Pojďme si užívat krásný až tropický den, máme 26. května. Dnes je to, přátelé, na koupačku.

0: in my age.
1: Michael Jackson na rádiu MV. Ten dokument s ním, co byl teď v kinech, prý naprosto úžasný, ale já jsem ho neviděl. No, přátelé, občas dostáváme na sociálních sítích zprávy někdy, že třeba šíříme paniku nebo nepravdy. Včera se v Mladé Boleslavi totiž přihodil nepříjemný incident, kdy dva muži měli zbraní mířit na chlapce v Mladé Boleslavi, který venčil ve vnitrobloku u kvakoše svého psa. Klučina utekl potom k bistru minigolf, kde ho přítomní ukryli, stejně jako všechny vlastně lidi venku. Byla přivolána i policie, která pročesávala okolí. Údajně se měla ozvat i střelba, žádné výsledky šetření ale nemáme. I kdyby to byla airsoftová pistole, nikdo si nepřeje, aby tohle potkávalo naše děti. Takže Rádio MB informuje, často bohužel i o nepříjemných věcech, ale věřte, že cílem bylo i tentokrát zejména to, aby se třeba našel svědek, aby někdo třeba dal echo policistům, protože tohle sranda prostě není. Není to z naší strany hledání senzace, jak si někteří někdy mohou myslet, informujeme, to je naše práce. A někdy i o takových nepříjemnostech. Je dobře, že se nikomu nic nestalo, ale ani vyhrožování dětem si prostě nikdo z nás nepřeje. My jsme Rádio MB, já vám posílám 90 a přeju příjemné úterý.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: Radio MB.
9: Radio MB.

Kuchař na rádiu MB a proč si nedat jednu letní, samozřejmě, když se to venku jako léto dnes rozhodně tváří a tvářit bude. Asi už to víte, slyšeli jste o tom, rádio MB oblékne nový kabát 1. června. V 9 hodin to všechno vypukne. Prostě nový drive, větší energie, více devadesátek, nová muzika, ale pravděpodobně, nebo pravidelně také. Nové pořady, nové džingly, ale stále váš tým a nejaktuálnější info z Mladoboleslavska. Bude to jízda, my se na to těšíme.

0: bylo 10 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: A další zprávy Rádia MB začínají právě teď. Také zítra bude probíhat jarní úklid některých mladoboleslavských ulic. Uklízet se bude parkoviště u Foky Havlíčkova a parkoviště Jana Palacha na úrovni čísel popisných 1102 až 1104. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby podle ministra kultury Otto Klempíře po vypořádání všech připomínek v polovině června. Klempíř to řekl po jednání koaliční rady.
3: Koaliční rada se dohodla, že po vypořádání připomínek budeme schvalovat náš zákon v půlce června na vládě. Prioritou je zrušení koncesionářských poplatků a ještě předtím budeme jednat s řediteli obou institucí, aby jsme si vyjednali podmínky. Já si myslím, že 1.1.27 nabíde účinnosti. Náš zákon to opravdu po vypořádání všech připomínek bude projednán na vládě v půlce června. To berte jako, že za Brno minci, zatím si stojím a tak to bude.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s již jistým vítězem skupiny ve Freiburgu odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka od 20 hodin a 20 minut. Zprávy jsou za námi, teď muzika.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Two Boys na rádiu MB, nevím jak vy, ale já se těším jako malej Jarda. Za 3 dny v Mladé Boleslavi začne Bolka Fest. Už v 12:30 odpoledne se otevřou brány do areálu, tedy v pátek, a můžete si to naplno užívat, vypnout, zapomenout na běžné starosti, vyčistit si hlavu. Kdo vystoupí právě v pátek, pojďme se na to podívat, bude to Generace jako první, tedy domácí kapela ve 13:20, poté bude následovat Martina Pártlová, Jiří Korn, Vypsaná Fixa, Valda Gang, Monkey Business, Rybičky 48 a také Horkýže Slíže. V sobotu to všechno zahájí Luboš Odháněl, následovat budou kapely Arakain, Krucipisk, tedy ještě předtím Alkohol také, Pražský výběr, Harley, Dimitri, Škvor a Trautenberg. Program bude také v Šapito, kde se představí několik skvělých DJů, no prostě vypadá to výborně. Počasí také vypadá moc dobře. Další info třeba k parkingu najdete na Facebooku, také na www.vstupnafest.cz, tam jsou lupeny, děti do 12 let mohou zdarma. No a když to třeba v sobotu všechno zahájí Luboš Odháněl, tak si ho za chvilku dáme i tady u nás na rádiu MB.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
3: Rádio MB.
4: Hudba z našeho regionu.

Fancy na rádiu MB, krásný den vám přeju a to, že dnes krásný rozhodně bude, tropický, na počasí se podíváme rozhodně v této hodině. Přátelé, už se nám blíží Bolka Fest za 3 dny, jdeme tedy na to, před chvílí jsme o tom také mluvili, pátek a sobotu si pořádně užijeme. No a když jsme právě u hudebních festivalů, tak my jsme s Lukym dříve jezdili třeba i na festival Otvírák. Vzpomínáme na to, když jsme byli ještě mladí kluci, hubenější kluci, hezčí kluci. Jo, to už je teda hodně dávno. No a také si vždycky vzpomeneme na to, jak jsme přišli před pódium. Neznali jsme tohodle zpěváka, nebo tuhle kapelu, kterou vám právě teď pustím. A vlastně tenkrát nás úplně nadchnul. Úplně si to právě teď můžete představit. Nádherné počasí, 24 stupňů. Koncert začíná, nevíte, do čeho jdete a ozve se tohle. Nám se to strašně líbilo, až pak jsme zjistili, že je to kapela, se kterou hrával třeba i fotbalový brankář Petr Čech. A bylo to skvělý. Dýchlo to na nás a dodnes na to vzpomínáme. Tak jo, Bolka Fest už tento víkend v Mladé Boleslavi, v pátek a v sobotu. A teď taková naše malá vzpomínka i na Otvírák. Eddie Stoilov na rádiu MB v dopoledním rozjezdu.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

Tady je vaše jediné mladoboleslavské rádio, Rádio MB. No a přátelé, florbalová bolka včera představila posilu. Michal Malec z Brna mluví v prvním rozhovoru, jak se těší na novou výzvu, kdo ho oslovil a u koho si zjišťoval, jak to právě v bolce chodí. Můžete se podívat na web bolky, tam krátký rozhovor najdete právě teď. No, my se rovnou vracíme k muzice Rybičky a také Marek Ztracený, tak goodbye.

0: 11. a 1 minuta k tomu, úterý 26. května, a do uší si dáváte dopolední rozjezd. Řetězec KFC dnes dočasně uzavřel všech svých 140 restaurací. No a co teď budeme dělat? Nebojte, pobočky zůstanou mimo provoz jen do 11. hodiny, poté znovu otevřou. Po těch problémech s kvalitou totiž zavádí řetězec digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a hygieny. Řetězec je a byl pod tlakem už několik měsíců. Série internetových reportáží upozornila na problémy se zkaženým masem. No jo, no. Takže milovníci těchto pochutin o svůj oběd nepřijdou, v 11 hodin bude zase otevřeno a snad už teď bude, co se týká masa, všechno v pořádku.
1: Radio MB. Radio MB.

0: bude hic, Cecilko, hic bude. Václavka řídící chladí do sopránu.
1: To teda sakra, bude jasno nebo skoro jasno a maxima kolem 30 stupňů. Dnes u nás bude tepleji než třeba na Malorce.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Tím?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Radio MB.
3: Give me the reason. Am I staying or leaving?

Tohle byl anglický zpěvák, textař a také kytarista James Bay na rádiu MB. Na našem webu na www.radiomb.cz najdete samozřejmě i chat vpravo dole, kdykoliv nám můžete napsat, pokud vás třeba něco trápí, můžeme pokecat, můžete si nechat zahrát nějakou tu vaší oblíbenou. Teď nám tam před malou chvílí jeden vzkaz dorazil, zdravím celé Radio MB, zahrajte prosím pro Fílu do bělé k dnešnímu svátku, hlavně zdraví a hodně lásky přejí David s Kájou. A prosíme o zahrátí toho remixu od Celine Dion, jak tam máte. Jasný, chápeme, to by mělo.

0: bylo 11 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Pěkné úterý, na řadě jsou zprávy. Den zdraví a sociálních služeb proběhne už zítra tradičně na prostranství před obchodním centrem Bondy v Mladé Boleslavi a opět nabídne pestrý program pro všechny věkové skupiny. Hlavní myšlenkou celého dne je prevence a zdravý životní styl. Při případném prodeji pardubického výrobce výbušnin Explosia by hrála roli jenom cena. Tady je ministryně financí Alena Schillerová.
3: Z té Explosie nikdy stát jako takový nic nečerpal. Ona byla dlouhodobě nezajímavá ekonomicky. Teď samozřejmě je tady jiná situace. Je o ní obrovský zájem. Pokud by se měla prodat, já doufám, že ta válka brzo skončí, to si my přejeme všichni, a ta její cena zase bude klesat. Není to rozhodnuto, není to nic definitivního. Pokud by se to prodalo, prodalo by se to samozřejmě jedině podle ceny. Nic jenom nehraje roli. Ale znovu říkám, je to nějaká obchodní úvaha, jestli někdo tomuhle rozumí, tak je to Andrej Babiš.
1: Sport.
2: Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89% akcí Královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Schenk. Jediným většinovým vlastníkem bude miliardář Ondřej Tomek. Takové byly další úterní zprávy. Hezký slunečný den.
4: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmely.

0: Přesný čas 11 hodin a 13 minut.
1: Počasí.
0: Teploty na Mladoboleslavsku právě teď kolem 25 stupňů a společnost nám dělá sluníčko. Maxima pro dnešní den kolem 30, obloha bude jasná nebo skoro jasná. To není žádné tajemství, tajemství má teď pro nás Tomáš Klus.
2: Radio MB.
1: www.radiomb.cz.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

Hezké úterý, my se teď opět podíváme na web radio.mb.cz, to je totiž nejaktuálnější zpravodajství z Mladoboleslavska, také pozvánky na kulturní akce, ale najdete tam i starší rozhovory, které si můžete pustit ze záznamu. Teď je tam nový článek o tom, že veterináři odhalili množírnu psů na Mladoboleslavsku. Z domu odebrali 165 psů. Hrozný, policie se případem nadále zabývá, majitele podezírá stýrání zvířat a jejich chovu v nevhodných podmínkách. Další info tedy právě teď na www.radiomb.cz.

hezké dopoledne, posloucháte jediné Mladoboleslavské rádio a pokračuje dopolední rozjezd. Naši hokejisté promarnili s Nory příležitost zajistit si nejhůře druhé místo ve skupině a s ním i setrvání ve Friburku pro čtvrtfinálový zápas mistrovství světa. Už jsme o tom mluvili, že včera z toho utkání docela bolely oči. Namísto toho naši tedy úplnou pozornost k utkání Dánů se svými pondělními přemožiteli, které dnes začne ve 12 hodin a 20 minut. Pokud ho Norové zvládnou bez zaváhání s plným bodovým ziskem, národní tým už bude mít jistotu, že bez ohledu na výsledek večerního zápasu s Kanadou obsadí třetí nebo čtvrté místo. Bude muset tedy do Curychu a narazí na 100% Švýcary anebo na Finy. No, čeká nás tedy velmi těžká šichta, ať tak či onak. Zatím všechny zápasy byly těžké, co si budeme povídat. Už to prostě není, co to bývalo. Trápí nás i Norové, Italové nebo Slovinci. Vyrovnalo se to. Taková je realita, my se vracíme k muzice, na hokej se stejně podíváme. Hezké dopoledne!

0: Tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: No prostě užíváme si úterý 26. května, jak jen je to možné. Jsme vaše Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh

lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: bylo 12 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy na Rádio MB právě teď. Už tento pátek a sobotu se na Krásné Louce v Mladé Boleslavi uskuteční festival Bolka Fest. Nabídne 2 stage, DJ Šapito a vystoupení známých kapel jako například Škvor, Dimitri nebo Rybičky 48. Čekají vás 2 dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. V podstatě za zbytečnou považuje liberecký hejtman Martin Půta investici do záložního operačního centra zdravotnické záchranné služby, které liberecký kraj buduje v Jablonci nad Nisou. A tady jsou hejtmanova slova.
3: My jsme někde před 5 lety navrhovali ministerstvu zdravotnictví, jestli nechce změnit legislativu, protože my máme vlastně uloženo, že máme mít záložní systém v každém kraji. Když to vynásobíte, prostě principiálně 14x 70 milionů korun, který zaplatíte za software, který použijete v případě nějaký krizový situace na tom pracovišti A. My jsme navrhovali, jestli by nemohlo vzniknout záložní pracoviště jedno pro Čechy, jedno pro Moravu třeba, nebo tak, jak to má policie, která nemá záložní pracoviště a když nějaký je přetížený, tak to padá do těch sousedních krajů.
1: Sport.
2: Do Slávie má nakročeno 19-letý ukrajinský fotbalový brankář Nazar Domčák z týmu Karpaty Lvov. Na sociální síti X to uvedl italský novinář a specialista na fotbalové přestupy Fabrizio Romano. Podle něj Pražané zaplatí 5 milionů korun. Další zprávy jsou za námi. Přeji vám krásné úterý.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: moc smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše společnost.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Na střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi se 23. června uskuteční další den techniky. Brány na dvůr se pro školy a veřejnost otevřou v 8.30. Příchozí se mohou těšit na technické soutěže o ceny, soutěže s IZS, dílenský sedmiboj, virtuální realitu, robotiku, modelování v Katy a 3D tisk, výstavu vozidel a také se bude hlasovat o nejhezčí vozidlo.
2: Rádio MB.
3: MB. MB. MB. MB.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: zpívám.
1: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

0: Pražské úterý podíváme se na web radio.mb.cz. Policisté v Mladé Boleslavi včera prohledávali severní sídliště kvůli údajné střelbě. Dva muže, kteří měli vyhrožovat malému chlapci, dokonce na něj mířit zbraň a střílet do vzduchu, nenašli. Zatím ani další svědky. Pouze na sociálních sítích se objevila informace od některých lidí, že podezřelé výstřely slyšeli a celý případ zůstává v šetření. Další článek pojednává o tom, že veterináři odhalili množírnu na Mladoboleslavsku. Z domu odebrali 165 psů. No a přečíst si můžete také o tom, že už pozítří dopoledne dojde k zahájení stavby silnice 1/16 Mladá Boleslav Martinovice.
1: www.radiomb.cz
2: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Až den otevřených dveří, jednou v nebi budu mít všechny známí, co jsem postrácel.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Tím?
0: Mnou byla porada.
1: To si seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.

Chybí mi tvý losy, chybí mi tvůj úsměv, chybí po ránu hlasy z vedlejšího pokoje, když musíš stávat z vedlejšího pokoje a jít vidět.

13 hodin. Rádio MB.

0: A další zprávy Rádia MB začínají právě teď. Také zítra bude probíhat jarní úklid některých mladoboleslavských ulic. Uklízet se bude parkoviště u Foky Havlíčkova a parkoviště Jana Palacha na úrovni čísel popisných 1102 až 1104. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby podle ministra kultury Otto Klempíře po vypořádání všech připomínek v polovině června. Klempíř to řekl po jednání koaliční rady.
1: Koaliční rada se dohodla, že po vypořádání připomínek budeme schvalovat náš zákon v půlce června na vládě. Prioritou je zrušení koncesionářských poplatků a ještě předtím budeme jednat s řediteli obou institucí, aby jsme si vyjednali podmínky. Já si myslím, že 1.1.27 nabíde účinnosti. Náš zákon to opravdu po vypořádání všech připomínek bude projednán na vládě v půlce června. To berte jako, že za Brno minci, zatím si stojím a tak to bude.
0: Sport. Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s již jistým vítězem skupiny ve Freiburgu odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka od 20 hodin a 20 minut. Zprávy jsou za námi, teď muzika.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
2: V Mnichově Hradišti se chystá slavnostní otevření skateparku. Akce pro veřejnost se koná 29. května od 15 hodin. Příchozí uvidí exhibici místní skate komunity, ale připraveny budou například také soutěže pro děti.
3: Rádio MB.
4: MB. MB. MB.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, ajeje. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: bylo 14 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Pěkné úterý, na řadě jsou zprávy. Den zdraví a sociálních služeb proběhne už zítra tradičně na prostranství před obchodním centrem Bondy v Mladé Boleslavi a opět nabídne pestrý program pro všechny věkové skupiny. Hlavní myšlenkou celého dne je prevence a zdravý životní styl. Při případném prodeji pardubického výrobce výbušnin Explosia by hrála roli jenom cena. Tady je ministryně financí Alena Schillerová.
3: Z té Explosie nikdy stát jako takový nic nečerpal. Ona byla dlouhodobě nezajímavá ekonomicky. Teď samozřejmě je tady jiná situace. Je o ní obrovský zájem. Pokud by se měla prodat, já doufám, že ta válka brzo skončí, to si my přejeme všichni, a ta její cena zase bude klesat. Není to rozhodnuto, není to nic definitivního. Pokud by se to prodalo, prodalo by se to samozřejmě jedině podle ceny, nic jenom nehraje roli. Ale znovu říkám, je to nějaká obchodní úvaha, jestli někdo tomuhle rozumí, tak je to Andrej Babiš.
1: Sport.
2: Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89% akcí Královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Schenk. Jediným většinovým vlastníkem bude miliardář Ondřej Tomek. Takové byly další úterní zprávy. Hezký slunečný den.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Zděna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Hudba z našeho regionu.

0: Tohle byla kapela Strabivary a jejich hradba lží. No a přátelé, my si tady nebudeme nic nalhávat. Já jsem doufal, že dneska se tu sejdeme v trošku lepší hokejový náladě po včerejším zápasu, ale bohužel ta hořkost tam zkrátka je, ale dneska večer si to můžeme ještě vynahradit. No tak uvidíme, každopádně nebudeme házet flintu do žita, jak se říká, a dneska večer opět fandíme, bude to asi těžký. Každopádně já už vás ale vítám na startu naší pravidelný dvouhodinovky, říkáme jí odpolední úlet, a se 14. hodinou je to, přátelé, tady. Já jsem Luky a za mikrofon jsem usedl pro příští 2 hoďky, takže si to společně užijeme. Dáme si muziku, to je jasná věc, Uncle Cracker, Blink 182, dáme si kapelu Jelen, no a mrkneme se, proč jste si dneska ráno nemohli dát vaší oblíbenou snídaní v KFCčku. Takže jdeme se do toho pustit. Chtělo by se mi říct, pojďme se trošku rozehřát, ale já myslím, že zrovna dneska bych uvítal klidně nějaký schlazení. Takže prostě jenom užívejte muziku, žádný prudký pohyby a hlavně, jak jsme si už říkali, pitnej režim dodržovat. No a já tedy servíruju tu muziku. Jdeme na to.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.
1: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: Kapela Jelen je rozhodně všude zdejší a samozřejmě i v našem playlistu má svoje místo. Vy si užíváte úterní horké odpoledne s rádiem MB. No kamarádi, možná jste si dopoledne všimli toho, že když jste si chtěli dát vaše oblíbený KFCčko, tak dveře byly zavřený. Všechny pobočky českých fast foodových řetězců z Kentucky dneska dopoledne netradičně zavřeli. No a důvod to má jediný. Tenhle řetězec totiž spustil plošný restart po sérii, jak jste určitě zaregistrovali, hygienických problémů, který loni odhalili kontroly. Šlo například o prošlý maso, plesnivý mafiny, anebo špatný rozmrazování kuřete. Tyhle ty skandály následně hodně zasáhly návštěvnost a i tržby firmy KFC. No a dneska tedy v restauracích zavádí nebo zaváděli nové digitální kontroly hygieny a bezpečnosti potravin. Takže restaurace dnes dopoledne na 3 hodiny zavřely a na vaše oblíbený hot wings jste si museli počkat až do 11. hodiny. Takže pokud vás to třeba vystrašilo, není potřeba panikařit, bylo to jenom na chvilku a odteď už si můžete opět zaskočit na pálivý kuře anebo na můj oblíbený Golden Wrap. No, tak asi se tam taky zastavím. No a co víc, mělo by to být už všechno fresh. Takže doufejme, že se nebude opakovat tenhle ten skandál, dalo by se říct. No a my si jdeme dát další muziku. A bude to Westlife Uptown Girl. Jdeme na to.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.radiofond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: www.radio.mb.cz
4: Radio MB.

0: úterní horký den a my pokračujeme v našem odpoledním úletu. Tohle to byla Madonna, za chvilku už si dáme Sunrise Avenue nebo Veronu. Tak to je muzika, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít. Vy máte výhodu ale, že Radio MB můžete poslouchat třeba právě v telefonu, ve vaší aplikaci. A tak pokud potřebujete třeba si odskočit na toaletu, určitě si nás můžete vzít sebou. Schválně mi napište, jestli právě teď s někým jsem na oné místnosti. Ale samozřejmě tohoto zkrátka není problém. No ale co když třeba jdete do kina na nějaký napínavý film a přepadne vás právě potřeba. Hold, buď to musíte zadržet a nebo přijdete o kus filmu. Ale dobrý řešení mají některý kina kamarádi ve Švýcarsku. Tam totiž mají obrazovky přímo na záchodě v kabinkách, takže můžeš koukat dál, i když jdeš, jak se říká, na quick toilet break. Na internetu kolují právě virální videa z kin Arena Cinemas, kde jsou právě malý displeje zabudovaný dole u země. No a pokud si přerušíte svůj film právě návštěvou toalety, nic vám zkrátka neuteče. Tak tohleto za mě je hodně dobrý nápad. A tak mě napadá, že bych něco takového přivítal klidně i u sebe doma. Takže jdu se podívat, na co vyjde taková obrazovka do podlahy. A teď už se jdeme podívat do slíbený muziky. Sunrise Avenue letí právě teď pro vás.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To si seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: bylo 15 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy na Rádio MB právě teď. Už tento pátek a sobotu se na Krásné Louce v Mladé Boleslavi uskuteční festival Bolka Fest. Nabídne dvě stage, DJ Šapito a vystoupení známých kapel jako například Škvor, Dimitri nebo Rybičky 48. Čekají vás dva dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. V podstatě za zbytečnou považuje liberecký hejtman Martin Půta investici do záložního operačního centra zdravotnické záchranné služby, které Liberecký kraj buduje v Jablonci nad Nisou. A tady jsou hejtmanova slova.
3: My jsme někde před 5 lety navrhovali ministerstvu zdravotnictví, jestli nechce změnit legislativu, protože my máme vlastně uloženo, že máme mít záložní systém v každém kraji. Když to vynásobíte, prostě principiálně 14x 70 milionů korun, který zaplatíte za software, který použijete v případě nějaký krizové situace na tom pracovišti A. My jsme navrhovali, jestli by nemohlo vzniknout záložní pracoviště jedno pro Čechy, jedno pro Moravu třeba, nebo tak, jak to má policie, která nemá záložní pracoviště a když nějaký je přetížený, tak to padá do těch sousedních krajů.
1: Sport.
2: Do Slávie má nakročeno 19-letý ukrajinský fotbalový brankář Nazar Domčák z týmu Karpaty Lvov. Na sociální síti X to uvedl italský novinář a specialista na fotbalové přestupy Fabrizio Romano. Podle něj Pražané zaplatí 5 milionů korun. Další zprávy jsou za námi. Přeji vám krásné úterý.
1: Radio MB.
0: Radio MB.
4: Yes. It is not that funny. That's not.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Moje barvy, tvoje jistota.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: teprve úterý, ale my jsme právě teď o další hodinu, o další malej krůček blíž k víkendu, který tady u nás v Mladý Boleslavi bude hudebním svátkem. Další ročník Bolka Festu už se chystá. No a my už se pomalu, ale jistě chystáme taky. Ladíme si náladu, ladíme si formu a v pátek 29. května od 12 hodin a 30 minut se otvírají brány krásný louky, tedy Bolka Festu. V pátek nás čekají kapely jako generace Martina Pártlová, Jirka Korn, Valda Gang, Rybičky 48, Monkey Business, no a v sobotu potom Luboš Odháněl, Alkehol, Arakain, Krucipisk, Pražský výběr, Harley, Dimitri Škvor a Trautumberek. No kamarádi, bude to velký a věřím tomu, že si to společně všichni užijeme. Předpověď na víkend, pátek 25, sobota 26 stupňů, objeví se pravděpodobně i nějaký malý mráček, samozřejmě bez deště, to je jasná věc. No a tak by mohlo být hodně příjemně. Jak už jsme si říkali, pivo poteče proudem, Plzeň, Radegast, rozhodně se najde spousta pití i pro nepivaře, takže i o pitný režim bude postaráno, můžeme být naprosto v klidu. Takže ještě pár dnů zbývá, no a my si jdeme krátit čas další muzikou. DJ Semi, Sera, Support Lesbians, a nebo právě teď už do peřin skočíme s kapelou Siluety. Takže pokračuje odpolední úlet, pokračuje muzika, buďte s námi!
1: Rádio MB.
2: Vím, že nejsem nejplodnější strom z tvýho sadu. Dobře vím, že nejsem nej...

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.
1: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

0: Dnes večer nás se čeká další hokejový zápas na mistrovství světa v ledním hokeji. Dnes český národní tým nastoupí proti Kanadě, která v dnešním zápase je podle kurzu jasným favoritem, ale může se stát cokoliv. Je to hokej a i když klukům už málo kdo věří, my rozhodně budeme fandit. 20 hodin a 20 minut Česko-Kanada. No a přátelé, jestli pak jste třeba věděli, že puky, se kterýma se každý rok hraje právě na mistrovstvích světa, vyrábí česká rodinná firma ze Vsetína. Společnost Gufex z Kateřinic vyrábí oficiální puky pro mistrovství světa v hokeji už od roku 1999. A letos nejenom mistrovství světa, ale i na zimní olympiádu 2026 v Miláně a v Cortině, tak i tam dodávala puky. 80% jejich produkce jde do světa a ročně vyrobí kolem milionu puků. Takže až dneska večer dá někdo vítěznej gól a doufejme, že to bude český tým, tak to bude pukem z naší malý český vesničky. No, není to skvělý? Takže jsme si zase trošku rozšířili obzory, no a jdeme do muziky. No a večer fandíme teď už Ace of Base.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: www.radiomb.cz.
1: Radio MB.
2: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
3: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
4: Na co zase?
3: Neptej se, prostě vodu, rychle!
4: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
3: To už je stejně jedno, mizíme!
5: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
6: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
7: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
6: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral.
7: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
1: Radio MB.
0: Radio MB.
9: Radio MB. Radio MB.

Popcorn drama Ivan Tassler a náš kamarád Peter Elliston v songu Tak fajn. No a kamarádi, na hodinách se nám blíží 16. No a to znamená samozřejmě, že my jsme u konce našeho dnešního odpoledního úletu. No a já spod klimatizace vyrážím zpět do té výhně. No a jdu se připravovat pomalu, ale jistě na večerní hokej. Já se s vámi pro tuhletu chvíli tedy loučím. Ještě na závěr posílám gratulace všem Filipům, kteří dneska slaví svůj svátek. Pár jich ve svém okolí určitě máme a věřím, že vy taky. Tak to s nima oslavte. Já posílám na rozloučenou Eda Sheerana jeho kameru. No a slyšíme se zase zítra se 14. a s odpoledním úletem. Mějte se skvěle.

0: A další zprávy Rádia MB začínají právě teď. Také zítra bude probíhat jarní úklid některých mladoboleslavských ulic. Uklízet se bude parkoviště u Foky Havlíčkova a parkoviště Jana Palacha na úrovni čísel popisných 1102 až 1104. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby podle ministra kultury Otto Klempíře po vypořádání všech připomínek v polovině června. Klempíř to řekl po jednání koaliční rady.
1: Koaliční rada se dohodla, že po vypořádání připomínek budeme schvalovat náš zákon v půlce června na vládě. Prioritou je zrušení koncesionářských poplatků a ještě předtím budeme jednat s řediteli obou institucí, aby jsme si vyjednali podmínky. Já si myslím, že 1.1.27 nabíde účinnosti. Náš zákon to opravdu po vypořádání všech připomínek bude projednán na vládě v půlce června. To berte jako, že za Brno minci, zatím si stojím a tak to bude.
2: Sport.
0: Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s již jistým vítězem skupiny ve Freiburgu odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka od 20 hodin a 20 minut. Zprávy jsou za námi, teď muzika.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Hudba z našeho regionu.
2: Za zvuku klavíru poskládám z papíru náš svět.

pár bodů upravím, aby nám tu bylo aspoň trochu líp.

0: Ocitli jsme se v bublinách, tohle byla kapela Konec konců na rádiu MB. Jaké já doufám, že si nějaké ty bublinky dopřáváte, nejlépe někde v bazénku, protože dnes je opravdu pořádné vedro. Tak jo, kamarádi, už za 3 dny jdeme na to, v Mladé Boleslavi se uskuteční očekávaný Bolkafest. Právě v pátek se brány do areálu otevřou ve 12.30, tak si to můžete hned naplno užívat. Vypněte, zapomeňte na starosti běžných dnů, vyčistěte si hlavu. Pojďme se podívat, kdo vystoupí právě v pátek. Ze všeho nejdříve domácí kapela Generace. No a pak už to pojede. Martina Pártlová, Jirka Korn, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Rybičky 48 a Horkýže Slíže. Počasí zatím vypadá moc dobře. Co se týká dalších informací, můžete se podívat třeba na Facebook Bolkafestu. Lupeny jsou na www.vstupnafest.cz. Mimochodem děti do 12 let mohou zadáčo, takže pokud ještě někdo váhá, neměl by. Bude to stát za to. Já vám posílám další muziku a je to Chris Brown.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB. Radio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct. Radio MB. MB.
3: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku,

0: Ne, to je dneska krásně, to je vedro, co? Tak doufám, že jste někde u klimatizace, anebo někde aspoň u bazénu. No prostě doufám, že vám to vedro dělá dobře. Naše parta, ta si právě na dnešek připravila zajímavý program, přátelé, jedeme večer na paintball. To znamená, že se tam oblékneme do hávu, budeme tam běhat a vlastně se rovněž koupat, akorát teda ve vlastní šťávě, no. Ten bazén by byl asi lepší, ale tak nevěděli jsme to, no, když jsme to objednávali, že zrovna dnes bude tropický den. Stane se, no, také snad nikdo nedostane úžeh. Modřiny ty si přivezeme zcela určitě, ale s tím se tak nějak počítá. Přátelé, vy také nezapomínejte na pitný režim, něco dobrého si dejte, teď je to na mě. Já vám k tomu posílám další skvělou muziku, jsme Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla!

0: www.radiodiamond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Fest v Mladé Boleslavi v pátek a v sobotu. V pátek se brány otevřou ve 12.30 a v sobotu už v 11 hodin. No a protože je možné, že se zbavíte dětí a užijete si festival, ačkoliv děti do 12 let mají vstup zdarma, tak o to více byste si měli v neděli užít dětský den. A mám tady pro vás pozvánku. Akce se bude konat v autokempu Kosmonosy. Začíná se v 10 hodin a budou tam nejrůznější atrakce pro děti, slackline, zorbing, dětská čtyřkolka, šlapání, lapací letadélka, malování na obličej, dílničky, trampolína, skákací hrad, také florbalové hřiště, soutěžní stezka, zábavná a vzdělávací část programu, hasiči, záchranáři, policisté, kinologové i dobré jídlo, no prostě tuto neděli doporučujeme dětský den v autokempu Kosmonosy. Plakátek s pozvánkou najdete také na Facebooku Rádia MB, tak si nás rychle najděte, klikněte nám tam, ať vám nic neuteče, ať víte o všem důležitém, co se děje na Mladoboleslavsku. Já se s vámi pro dnešek loučím, za chvilku si dáme další zprávy, protože tu bude 17. hodina a já se na vás těším zase zítra v dopoledním rozjezdu mezi 9. a 12. hodinou. Čau!
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: 17 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Pěkné úterý, na řadě jsou zprávy. Den zdraví a sociálních služeb proběhne už zítra tradičně na prostranství před obchodním centrem Bondy v Mladé Boleslavi a opět nabídne pestrý program pro všechny věkové skupiny. Hlavní myšlenkou celého dne je prevence a zdravý životní styl. Při případném prodeji pardubického výrobce výbušnin Explosia by hrála roli jenom cena. Tady je ministryně financí Alena Schillerová.
3: Z té Explosie nikdy stát jako takový nic nečerpal. Ona byla dlouhodobě nezajímavá ekonomicky. Teď samozřejmě je tady jiná situace. Je o ní obrovský zájem. Pokud by se měla prodat, já doufám, že ta válka brzo skončí, to si my přejeme všichni, a ta její cena zase bude klesat. Není to rozhodnuto, není to nic definitivního. Pokud by se to prodalo, prodalo by se to samozřejmě jedině podle ceny. Nic jenom nehraje roli. Ale znovu říkám, je to nějaká obchodní úvaha, jestli někdo tomuhle rozumí, tak je to Andrej Babiš.
1: Sport.
2: Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89% akcí Královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Schenk. Jediným většinovým vlastníkem bude miliardář Ondřej Tomek. Takové byly další úterní zprávy. Hezký slunečný den.
1: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Ke 120. květen pokračuje a pokračuje i po 17. hodině. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1868. Tehdy bylo 31,6 stupně Celsia. Nejnižší teplota byla naměřena v roce 1867 2,2 stupně nad nulou. Svátek slaví Filipové. No já vám za malou chvíli řeknu třeba o cenových stropech na pohonné hmoty od zítřka. Tak zůstávejte s námi.
1: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: Ha, a je tam další.
3: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
2: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
3: Když já se tam nedostanu.
2: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
3: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: nejsi tu. Schoval bych se rád do tvých rtů.
1: Stále vám děláme společnost. Tady je vaše Radio MB. No a cenový strop na pohonné hmoty, který denně stanovuje stát, zítra opět o několik desítek haléřů klesne. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 28 haléřů, bude se moct prodávat maximálně za 44,56 koruny. No a naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 41,43 koruny. Tak, no, není to to, co bývalo, ale už nám to snad půjde dolů, uvidíme. Krásný den vám všem.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: Havelka, Uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
4: To už je stejně jedno, mizíme.
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: Radio MB.

5. květen vám přeji, no co nás čeká, tak samozřejmě už od pátku je to jasný Volka Fest, pokud ještě nemáte lístky, tak je kupte na vstupnafest.cz. Dnes taky nezapomínejte od 20 hodin a 20 minut mistrovství světa v ledním hokeji, Češi budou hrát s Kanadou, no a taky byste neměli zapomínat na to, že od pondělí 1. června Radio MB komplet změní zvuk. Co to bude znamenat? No, bude to energičtější, bude to hrát více devadesátek, tak jak jste si přáli, no snad se vám to bude líbit. Tak nezapomeňte nás ladit 1. června od 9 dopoledne. Teď se loučím a těším se na slyšenou opět zítra po 17. hodině.

0: Radio MB.
1: Radio MB.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstup

0: bylo 18 hodin. Radio MB.
1: Zprávy.
2: Další zprávy na Rádiu MB právě teď. Už tento pátek a sobotu se na Krásné Louce v Mladé Boleslavi uskuteční festival Bolka Fest. Nabídne dvě stage, DJ Šapito a vystoupení známých kapel jako například Škvor, Dimitri nebo Rybičky 48. Čekají vás dva dny plné hudby a letní atmosféry pod širým nebem. V podstatě za zbytečnou považuje liberecký hejtman Martin Půta investici do záložního operačního centra zdravotnické záchranné služby, které Liberecký kraj buduje v Jablonci nad Nisou, a tady jsou hejtmanova slova.
3: My jsme někde před 5 lety navrhovali ministerstvu zdravotnictví, jestli nechce změnit legislativu, protože my máme vlastně uloženo, že máme mít záložní systém v každém kraji. Když to vynásobíte, prostě principiálně 14x 70 milionů korun, který zaplatíte za software, který použijete v případě nějaký krizové situace na tom pracovišti A. My jsme navrhovali, jestli by nemohlo vzniknout záložní pracoviště jedno pro Čechy, jedno pro Moravu třeba, nebo tak, jak to má policie, která nemá záložní pracoviště, a když nějaký je přetížený, tak to padá do těch sousedních krajů.
1: Sport.
2: Do Slávie má nakročeno 19-letý ukrajinský fotbalový brankář Nazar Domčák z týmu Karpaty Lvov. Na sociální síti X to uvedl italský novinář a specialista na fotbalové přestupy Fabrizio Romano. Podle něj Pražané zaplatí 5 milionů korun. Další zprávy jsou za námi. Přeji vám krásné úterý.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: kanalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.tycachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Tím?
0: Mnou byla porada.
1: To si seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Rádio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Rádio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: 19 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Yes.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: dál.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz. Radio MB.
0: Radio MB.
3: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

0: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.

0: bylo 20 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Bradley.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horkýže s rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: Radio MB.

0: ti tvář, dám srdce na oltář, tak to zvaž.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: www.radio.mb.cz
4: Radio MB.

0: nový staniční hlas jsem já, rozhodnu to.
1: Kým?
0: Mnou byla porada.
1: To jsi seděl sám v autě, viď?
0: Bylo nás víc, já a moje ego.
1: Skvělý, tak realita. Od 1. června Radio MB mění džingly i hudbu.
0: A má nový hlas, já.
1: Já,
0: dobře oba.
1: Radio MB, nový zvuk.
0: Naladíš od 1. června.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: www.radiomb.cz.
1: Radio MB. Bylo 21 hodin. Radio MB.
0: Radio MB.
1: Radio MB.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
4: To už je stejně jedno, mizíme.
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.
8: Radio MB.

0: bylo 22 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu!
1: Nechoď tam!
0: Já jdu domů!

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.
2: To až jednou ztratím zrak.

0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.
3: Привет!